pak vločky vteřin pod tvým pohledem tají, kdo je kdy spočítá. Na kapky minut v očích tají, kdo je kdy pozbírá. Pak vločky vteřin pod tvým pohledem tají, kdo je kdy spočítá. Na kapky minut v očích tají.

stále pomalejší, vsákne do peří. Znou rukou týdnu, co u mých nohou leží, pak to jsou vykročí. A tikot hodin, tikot stále pomalejší, vsákne do peří. Znou rukou týdnu, co u mých nohou leží, pak to jsou vykročí.